0: poti v lepši dni. Na koncu so že vedovce vse prišle nazaj, vsaka zase tuhtala kako in zakaj. Čakale na pomladco, čakale so na maj, se svet jim je zameril, zdaj pa jamrajo na peru.
1: Ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, aj